0: Kich hineštich rjanych štučku a započnemy nudom ze Zjorkom Weiselbergom. Pala nam išće skrotka na puče, nam žane aktualne wokane pokive ne předleža.
1: NDR Sachska. Serbski rozvoz.
0: Tuž přejemoj dobru jezbu a dobru start do dženstnejšeje vútory. Vítajte k nam.

Na toch ja, woprodze, přerady poskam, Mario Hess a skupina Total z Kočebusa. Do lehule je Milena Wotrec, Bečo Dzień 16. Dobranje přije serbski rozwoz.

Najbě je no zajmowała, či je Anna Maria Bretschneiderec na spočatku tež sama wizdała. A to je čara tak pravý rungsvo ve šprivinem dole sú rýmania taká znak, bole svešeč mam ja, vosebince takhle začíš a rýne je so potom dešovalo, lúte šnurky. To je nechto škúli, zauvešte tež zmoknev. Ja však tajke vedro v oprože ľubujo, ale vieza, že se s dječimi duce domov, abo sedíš na kolesu, se si předešník zábe a nemžeš níže nuc tvochenč. To je vieza, kaž sa prej mist.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić bujtaj.
1: Au! Aua! Što ta dużno za so wokoło leži? O, nytko sym na Lego klock stupił. Aua, to boli. A čehoda tun boutu wokoło stej?
2: Kito, wočin, wočin. Tu je šopone nasypane z nikakim čaporom. Lego, pisaki, plackowe papierki, kniżki. A čehoda stej tu bou?
3: To su šitko ważne, wiecki.
2: Plackowe papierki su prošu jara nieważne, abo?
1: Haj, ale ja tola tyž nevim. No, čehodla je tu nadobo tajka neroda našim bydlenšku.
2: Treba my da to šo vopravdže hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdělime věcky na tři romatky. Prynja romatka, věce, kotrež treba my na kujždy pat. Na druhu romatku přinže to, štož môžeme snano hišče dále dać. A na cieću romatku to, štož môže prič.
3: To je či plan, Juro. A vieste što? Dženca sú připadne čaporuje viki. Tam doneseme čikot z druhé romatky.
0: No, a netko dže lus, dođe vás dá. No što da tule leži? Kačka za kúpanie. A hišče funguje cak na romatku za čaporuje viki.
2: Hej! To je moja kačka. Nie, bez neje so ja nekupam. Ta vostane tu. Ona svuša na prynju romatku. A cak.
3: Ale joule, tun šire tofe, jenož jeden, tun môže prič na ceču romatku. Štu treba hižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám vobuty a sem exaktne tutun, joule, dženca rano pytal. Juhu! Ročo steče romatki na moju nožku!
0: Dale spinka za osy, tam môže so předač. Žaden z nás nenosi spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviki.
3: Nie! Stop! Ta spinka, tun vúžívam stajne jako čítanské znamieško do knihy.
0: Mato, nesme ešte spode tvojho voža poladali.
3: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu tie ženie stúpil neby.
2: Prajtaj raz, vysotla od ničoho nedžilitaj. Čaporuje viki, môžeme tola zabič.
1: Haj, za čaporuje viki sú moje svodkošče pod vožom vopravdže přeškoda.
3: Huj, tym jarune svodkošče rek.
2: To máš celé prawe.
0: Svodkošče račo znamajdži.

Kanca wieczor możecie zorabistiku popuczu dożywieć w Boszecach. W Kupšiskej gmenie przednoszuje Kito Krzyżank ze Serbsko Instytuta o starych serbskich miestnych mienach. Započat wieczor 60 na tamniejszym Jechanskim dworze. Stuž chce so ze svojim honačom na vubičovanju kaponu nedželu jasence v občilič, tun mil so pospešič. Jenašišač do štvortka može česo pola budarecu v jasence za to přizivič. Kantor Drežanske cirkve naše knjenje Matijas Grünot votuje jutce pišćelu koncert v cirkvi Kloštra Marije Nevězde Pančicach Kukove, a to večer 6.00 zastupje damotne, a dvě hodiny pozdźišo koncertuje potom samsny organist ve Bukečanskej cirkvi jutce večer 8.00 po takim Bukecach. Domojnice letnika 2026 přeprošuje vutrobne do svojho rěčnoho hnězda jutce ve Vulkých Džarach to je, a to od napu štyrjoch. Štvortk je sjaty dzień, a to môžeće so od dupona džesačeš do Kruščic na rajnče pivko podać tež pola dinarecu, no a slicach vesela so na dzień muži, tež tam sudaja svodne přikuski a napoje, a to od dupodnja jednačeš. Čoveč menšeno hišće, a potom budže sedmiš.

Na Bože čeho to ja som noze, pak na dompuć do serbske Łužice. Drozy wučeknu se raz za niekotre dny, treba je raz jenu inašu tapetu oko sebe. ADAC liči s tym, zo bude dole tež na autodrohach pytnš, vosibje na A4 a na A27 z Kamenice přes hof dale do Bajerskeje.

0: Južnokorejske synki, poskajče. A z tym w obraz dalokej Azji so čera 25 spiłaków maj lilikora ze Seula na žolu serbskeho domu kuzbali. Maj Lili menuje so Ko, to reka přehožene mieske cautki, a to je mjeno holčacej šule, kotruž su spivaki nederaz romadnje vopytali. Nětko su hižo trochu starší zemestr, ale spivaja z lubosču k harmonii. Pěto čera tež vosibite serbsko-korejske koru zetkanje budeši nedež tak chceš, šako su se južnokorejčanki vůrazne přeli za domorodny kor, ko budešin z nimi zromadnje program vortuje. Spěváky ze Seula nošachu tradicionálne dołe šaty a wušiwanu bluzu. Přez iniciativu a privatne styky orkestru a menedžera serbskeje komornije filharmonije serbsko-ludowa ansambla je zwisk do Budešina nastał. Někoci sučbniku ansambla večer sobu w obrubichu. Solistka, korejčanka dopomni so, zo je ze serbskej solistku Tanju Donatec studowała. A tak su so nekotre nitki na tutem večerku pletli, tak poveda Benjamin Wirt, skora Budešin.
1: Bude je lošný večer. Da je njara živo začiš, oni su tu spolni utrobu byli, zaspevali, haj z dušu.
0: Maj Lili Kor ze Seula vstupi jutce hišče raz ve Praze, a vosta s pisanými vešlemi so rožonujo trochu korejského ducha tu. Pala nas v Vůžice.

0: što so pola was hiba. Dy so pola was we wsy, gmejnje, w osadźe a w dowarstwje swěći.
1: My smy rady z wulkej žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje terminy.
2: Nekotři jsou už na to činili utrovný džak, pak s měkou, pak s pomocou četové funkcie v naší app MDR Serbia. Bosom do osmiše.
3: Ve tvojich očach zvádu nevidžu,

Časak menšinu do napođevećih poprom mamy na tuđe mjestne dysa dystyš zbožo přeče, dženca žane konkretne nepředleži, ale šitkim koci šmaja tola nešto. Svečić pak sami narodnine sveča, kiba za nešto druje, vele zboža přijeme.

0: Zu se rozkranjaš z jednej ženskeju, kotraž njebužo vam njeznata lube přisucharje. Jej głos znaješo ze serskiego radija abo teke ze telewizije. A mogi z was jo se z nju teke južo vosobinski zmakał. Kašťo ona z mikrofonom abo teke ze budišinskimi filmarjami duci była w serskich sach abo hynži. Minim Kristu Brantoru. Ten raz pak som se ja vezela mikrofon a som se sednula do šega a som k ni dojiva a to do Berlina, žož ona bydli. Kaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šiknych rogu a boku nekak sarski duch. Sarski knigvy, keramika z Bužice, jačone jajka, šibarowe obrazy a šo druge hešči. Krista Grojn, ty bydliš nento južo bejnych let v Berlinu. Joto ho v Berlinu tvoje bydlenie abo joto miastem tvoja domovnia?
1: No jo, to je za tem, co po domovniu rozmejuš, tam, že se ja cuju ze cevejo dušu, a tak to je Vužica. Ale bydlím ja Berlinu, už od čiža šťa let, a mi se ho také spedová. Nešpěry se mi nejo spedová, dokoláž je bylo všechno tak gvosné a hektické. To musím se přivucová, ale nic tak, a som to přivucová. Ale ja som vestová mírna tak, ako sme my se v Vužice živili.
0: Ja. A vonaka je samo teke tak, až možeš ty se Berlinu teke ze služmi sarske rozkranjaš. Ty nisi jednočka, ako ho sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych sarskich luži a mam teke kontakt z nimi. Pere sme umili domovinsku kupku peniž, to to lepe bylo. Ale ja napríklad se cestšie zmakam ze Storys Teichmannoveju. Ona vidomostne sliži na sarskem polu. A tož se zmakam jej tam také ze zajímavén, jo. Ja. Dokonáž to sú stavizne, cerkvinské stavizne a to je mojo polo, tak, tak cožku.
0: Ty nejsi se také ve Vúžice nahožíva, tvoja bojka jo hinži stava. Ulicu
1: ja,
0: raz.
1: Ja, moja bojka je stava ve Šlezinské a to ve Waldenburg na Nímsky, Tinsas a nento so tomu goni v Obžich. To je bila redna krajina tam, gore, velestrusko, ale to mesto je bilo jano mesto Gorniko. Tam ja. Jo so kamenne uglo ukopalo. No jo, tam sme
0: veste... Je tvoj nan teke bil Gornik?
1: Nije, moj nan jo žival ako tvarski luž, ten nejo. Ale ja ga jogo znaju z večjego jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živiš, ja. A čižaš ša do vejne. A sedma stožaš ša sme se zase smakali. Mhm.
0: A vy što dejali potom domovniu opuštiš, što net přišli do Vúžice? Kak je to bylo?
1: Ne. My sme museli nešpěry v augustě piš a stržaš z našeho bydlenia ven. Tam sú přišli pelské vejaky a te sú nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. A naša mama jo se tak zlikova. Až nejo žoši mogva nic zapakovaš. A pen jo dostala Jana s karabinom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojskem času, augusti. Ja som ten čas bol živiš let stará, bosa, v šajkem kležiku. Šopvo je bolo na droze a ne sme mili nic veci.
0: Ja. A jo. Čo vy potom nejpiri byli?
1: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme přišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán. Jo tam už byl potom ja. Po vejne a ven je nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budešina.
0: Jo. A tam si te potom prejne sarske slova slyšala.
1: Jo, a to som ja našej mame groniva, svúraj mama, my sme v opaki jeli, my sme zase v Polske. Dokoláž tam pri mojej šoši, tam sme sa také, ako žiši s polskými žišimi, polsky tak trošku rozgranali, A sasko rěc nesom znała, tak som si myslím, mój Bóg, nic mi weto zase polskie. Ale nie, ja som potom z Geniwa až od saska rěc.
0: A we šuli se sasko rěc, ten sasko ono sasko uknuła. Ty máš dvě soči, tej oni také švejí na sasku ucbu. A co jsou tvoje starší, co už tomu gronili?
1: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je tak stará, až ona nejovici do šule švá, ale ta moča, ta jo, tak sasky uko, ta je nešpěrý úpoj, tam ten Paul Koring, tak žínca ješ na knění Ozesova, knění Handrikova, te jsou nás rozvucovali ve šikných, ale také ve šikných předmětách, ale také sarsčině. A penju ona šla do Radovoja a dále tam bukla. Jo, a moje starše, no, te jsou, my jsme děre vukli a tak je jim bylo šojana. Oni nejsou žádné nic přešivo tomu sarskému milí, žádné nic. Ja musím gonič, ja jsem od prostva v Belgii tolerantní svojžbě familii a to na každém polu. Nic jano, což drugerierce nastupa.
0: Yes. Ono je dao bejne velje nimskih luži, a tenca su to byli žiši, kotrež su přišli z tých koncinu a su našu rec, sasko rec navuknuli a su samo teke v srbstve živali. Ako v instituciách, sarskih instituciách, ako ceptari samo a hinži.
1: Jo, ja nesom jadnočka, přesedlárka, tak kaž se groni. Kenš jo ca svojego živenja za sarske prašanja, za sarski ljud živova. To su vele drugih tek. Ale ja musim groniš, ja som od čega zahopenka miva to za velgin zajemnu vjec. Vesemne toga dla mene sve šuli jano tu rjec vukli, my sme teke tam nieco zgonili teke ze sarski staviznu. A ja som sobu dostala, až jo se velgin vele zgrešivo na sarskim luže, ze z nimskega poka. A dokolaž musim zase přišť na moju familiju, som odrastva v duchu teje spšavnosti a rovnost spšavnosti.
0: Tak, a ty si kšiva sarskému ľudu nieco sledkáš.
1: No, tak som si myslel, mej Bog to, ale neobšavé, co sú te gotovali, to můžeš ten nějto připomogáš, až se přitom něco přeměníš. A to musím goniš. Opět tam až do žínsečného.
0: Ja, ty jsi nejprve byla ve Gorní Vůžici, jak jsi to potom docela do Dolní Vůžice přišla?
1: Já musím goniš, v mojem živěniu je to přeci tak bylo, až jsou mě do něcego starceli. A ja ešte vidím, kak je náš budešinský direktor Sarskej Vúžej šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
0: To je knes doktor Mič.
1: Jo, knes doktor Mič, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil. Jana Uša Šula a Ninka Bušo Piža se šlit, ja, až ona bo jo.
0: Ja, a ty se slušala tým prednym ukrytnikam tej šule.
1: Jo, my sme tenca s busom, se s vožiščom a bindliškom jeli od Budešina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som přišla na Ušu šulu, to co ještě, že už jsem na Ušu šulu, to co ještě goniš, dogoláš ve Vupoji, že jsme pen bydlili ve Gorní Vůžice, ne, tam nich do těch měst na také šuli byl, já jsem byla ta předna. Ale my jsme měli jednego ceptare a ten Paul Koring a ten je naši mamě gronil, tam musí dali uknuš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no ten našu na vzniju. Tam můžu ona ve měre sežeš, jo. A kap ten Paul Koring neby byl, já nevím, jak moja živenská droga by se buvila. Tak som přišla dva, aby žaseš do Hošebusa.
0: Víš, čo přišli celá Redonia z Gorní Vůžice, nesu se ga ho vůkniky ve Dolní Vůžice namakali za tu prednu dolnosarsku vůšu šulu?
1: Te su se namakali, ale to je byl Jan Živětiletnik. a ty nie możesz jano uszu szulu zarobić jano z jadnej rydoniu, a jano z takimi młodymi uknikami. Tak jo przyszła sobą jana jadna z tej rydonia, to sme my byli, to co raz niko ta remienia gronić, tam je był sobą Monika Sokowa, Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no ja, ja nas co sme koma du byli.
0: Szykno poprzałom znate menia, kotrež su na svojem polu cas živinja, teke za dolnu Łužicu živali.
1: Jo, my sme byli jana velkým vědom na Rydonia. Napřed my sme janosarske pedali, celý žen. A tam su úkniky mě sobu na to glidali, ale ja musím teke goniš. To jo za nas bylo normálne.
0: Ale nejo to šeško za vás bylo. Vy ščo přišli z Gornije Łužice, ščo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
1: Jo, to musím ale goniš, a sme tenca si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše Rydunie, jedna sta a šasetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal akle pozdje přisvojiva a musím goniš vecvuchava vedluži.
0: Gvonej poli tvojego povojenskego živa gastej byli šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vodcvuchava při tvojom žili.
1: Jo, to je bo osebne v rozgozovom času, ale až som nešperi po abiturie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samske šuli, to nejo popšal mojo žica nebovo.
0: A to nejo teke kradu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abiturie, zachopiš ako ceptarka. Kak jo to bolo s tými pedagogickými zakladami, kotrež kadeš nepera studovaš?
1: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova při Pödla v Małom Velkově. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím gronič, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co su te gornosar bohu kšili, ja by groniva, kap te nebe byli, by mogi šuli, nebe žošem žena sarska vudzba byla. A te, ak su dolni vúžici byli, zvětši go teke nesu kšili sarski rozvodcovaš. To má svoje historické přícene, jan jok o tem sužiš, pšuska jo zavostajva svoje sliede, teke v kvoach Serbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našego starého ceptára, ja slucháš, ten jo gronu, co ty, co staríš, nestudirováš, ty si mladá, ty môžeš to přece ešte, ty vestan jo šo a ceptarujoš šo našich úkníkov.
0: A to nie je zavěšči láško bolo, dokoláž te úkníky z tých nižších redónov, kasu vás také ešte doživili ako úkníkov.
1: Jo, a ja musím spravne přiúdaš, až ja nesem bolo jana, tušná úknica. My sme také mnohé gluposti gotovali, ale ja neviem, te so byli také rozumné.
0: Ja, Krista, krotký cas ako ceptárka, tenca sama ešte vúknica, pošte pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo ve ministerstve za ľudové kúbvanie NDR. Ty se veľa doživíva a teke názgoniva, co máš za dobre, abo teke za mene dobre ve vúvišu serského šulstva ve sledných 5-6 letách.
1: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prídne raz serským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad teky ja neviem, co by se stalo ze mnú, gab nebe, bo ta možnosť, gab nebe šiknem, ak teky nemajú peneze, zmežnili vúknuš a studiovaš. Also to mám ja za to najvážnejšie, až my máme žinca telik serbské inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jeden cas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, kenč jo zmožniwa, teke chudšim žešam abo šiknim uknuš, co su oni kšili. V gwonim, ve važnim. Ja. A dalej jo se zmožniwo ze zvele plus a minus uknjenje sarske rece. A nicano rece, my sme uknili sarske stavizne, my sme opoznali a tek oplivali sarsku kulturu, což je bo velgin redne. A tak vižim ja to ve velikim, ako ja ne pozitivne vuviše, se rozmejo, až tam to a druge teke nejo tak bežovo, ako sme to kšili, napšikvat minim, až bešči mogli vici uknuš v srpski vudzbe, ga metodiski byli naše ceptare lepe na vudzbu přigetovane. Ale, no jo, to se ze žincašne vida tak pokažo. Ja sem všetci groniva z te velike proce přemalo uskoci a podsmušku.
0: A ze tvojich nazgonjenju gledaš, kad je teke na te sledne časeš 12 let v šulstve, kak bi ti to posužuvalo, což se nim doceni?
1: No jo, to je šeško sužiš, ja nisem veci v tom nuči, ali gaš ja tak přijdu do šulu, přes mojo žurnalistiske živo, abo se rozgranjam se septarjami, ja ga mam ješte zvele vetnih zvisk. Pen bi groniva, oni su ten šeški zahopjenk popšeloši, kde razmestrovali. Mame ženca vele obžilniku na srpske vudzbe. Te obstojnosti su se cošku zminili v tej nastupnosti, až vece mežnosti jo se svojskimi idejami teke živaš. Dokolač to mam ja za ceptarja, za ceptarske živo za velgin važne. Ja som ženca a tenca z togo minjenja bila. To najważniejsze za serbską wódzbu jest dobry serbski cepta. Yeah. Ako se angażują, ako z uczobu za to żywa, a gdy serbski mężo ma dobry kontakt z swoim uknikam, a ako takie metodiski nieco mężo. A dość takich ceptarów są zeznała, a drugich, to se rozumiem, teke. A tam se to teke na kvališe a obželenju v sarskej vudzbe co se obmarkoval.
0: Co ty myslíš o Vitaj projekte? To ga nie o ten, co se ešte bylo, ako se ty v tej zákonitej funkcii živalo?
1: Jo, myslenia do takiego smiera su ten, co se teke byli, ale to musím groniš, to sme veto mili cožku překšute systém našeho šulstva. A já jsem také tak myslivá. Sebe kritická to gronim. Ja. Já mám ten Vitaj projekt za dobré a když žiši v modých letách sarsky uknu, to je dobrá věc. Ale já vížím ten čach abo ta šiško šlepí gronenie, to dali až potom na šulském polu. A my velgin obtužujo, až to nien to tak se šule zacenijo.
0: A problémy gadajo teke vokoho odkupovania serbskih ceptarjov?
1: To je všetci bol problém. Ale ja musím groniš ten jo se nien to vesemne pokazal teke. Přesto až nejo ten institut za ceptarjovice v Budešenje, gab nebe mili toštych absolventov votam. Nebe žošim skoro mili žinca vici srpsku vudzbu v Dolni Vužice. Dokolaž se Slipska ved univerzite, te se mogao na jadnej ruce ved liceš, ako su ved tam šišli, a teke den to přijdu. Gab nebužo se tam nieco ceniš, a nic jano cakaš, to přižo ja. Do Lipska studovat, pen viži tam teke probleme. Musíme sebe velgin cestiš, živo sarskih ceptarju, že če go su sami v jane šuli, sam ludke musím goniš. A vosebne te, ako su tenca zahopili v Dolni Vužice, sarski ceptariš, a togodla som za nich teke napisala jane knjigve, ako sme hopili ceptariš, ja. A b nebe se zabovo, co Den sas se živavo jo v Dolnej Łužicy pod velginšiškimi obstojnosćami.